Během mě to je efektem lifestyle by mít ty pro mě zimilosti. Flop time to smoke to flop time jsem vlad. Instead lo ti preke o olivili soli angra lo smoke no pro mě zeli vula. Jsem na to zkusím se vyka tem dom pro mě zimino hamem o jemini spolem body blimi. Pro mě se body blimi ino teken tu mas lo samtinga lo i hamem body efektem by mít lo seno i mika sam larasik.